zechtěj, taky včuť šnurt. Zvyk pla sobota třeťa noc, on tur jak po šnurku. Pasažéria tma řečeň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Pál domůvky, klubci, co tam ještě, třeba ti spět.